baba ma kira fam na re baba nya ja ma na re tu kira ja ja ma na re la ka la mala man ma cha ma na re la baba ko adara baba nya ja ma na re janda na ma ma baba nya ja ma na re.